padlo, ja som si strážil dušu. Stojím tu pred zrkadlom, úžase celkom nemý, hlava stále v oblakoch a nohy

časom chradlo, ja som si strážil dušu. Stojím tu pred zrkadlom, úžase celkom nemý, hlava stále v oblakoch a nohy

padlo, ja som si strážil dušu. Stojím tu pred zrkadlom, úžase celkom nemý, hlava stále v oblakoch a nohy

Hledají klíč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament nehybnou.